0: slyším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kde Štamgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz
1: Moje ruka!
2: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
3: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno. Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
1: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kdež tam Gastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
0: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno. Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
1: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všední hnů ztrácejí, kde Štamgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

ribcage.

Thank you.

0: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kde Štamgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Skincare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Skincare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.sincare.cz
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Festival Iberica přiváží hvězdu flamenka Jerónima Maju. 20. června na hradě Špilberg v Brně. Přijďte zažít pravé flamenko. Iberica.cz.
4: Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytířské turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spoustu dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City. Bývalé Excalibur City. Více na familycity.com.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou neděli, je 7 hodin a jsou tu první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Letošní 70. ročník soutěže Eurovize poprvé vyhrálo Bulharsko s písní Banga Ranga od zpěvačky Dary. Strhující rytmus skladby, kterou umělkyně představila na pódiu ve Vídni, si podle agentury AP spolu s precizně zrežírovanou choreografií získal přízeň jak diváků, tak národních porot. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. Český zástupce Daniel Žižka skončil na 16. místě. Na letišti v chorvatském Splitu v sobotu při startu vyjelo mimo runway letadlo Airbus se 130 lidmi na palubě. Piloti se předtím rozhodli start přerušit z bezpečnostních důvodů. Stroj Airbus A220-300 aerolinek Croatia Airlines měl namířeno do německého Frankfurtu. A teď už pojďme na sport. Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili. Navzdory obratu na 2-1 po úvodním inkasovaném gólu podlehli v utkání skupiny B ve Friburgu překvapivě Slovinsku 2-3 v prodloužení a nenavázali na úvodní úspěšné vystoupení proti Dánům. Češi podlehli Slovincům na mistrovství světa poprvé v historii. Další zápas hrají Češi zítra večer proti silnému Švédsku. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Devátý ročník Open House Brno hostí tento víkend Jihomoravská metropole. Oblíbená akce otevře veřejnosti architektonicky cená a běžně nepřístupná místa. Letos se do prohlídek zapojilo 132 lokací. Součástí jsou také komentované procházky městem, výstavy, přednášky a filmové projekce. Z Brna Jitka Valášková.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
7: Počasí vám shrnu v krátkosti. Ráno polojasno až jasno, odpoledne přehánky a večer vyjasňování, maxima na 18 stupních Celsia.
5: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
9: Dobré ráno, radí ptáčata. 4 minutky po 7, s vámi Lea a Filip. Nedělní nedělní víkendové vysílání startuje právě teď. Tak doufám, že se máte krásně, za chviličku se mrkneme na to, jak je to s tou žádostí o ruku. Hned takhle z rána, ať to radši máme za sebou, co? Teď už Robin Schulz a taky Imagine Dragons, tak hezké vstávání.
5: Hit Radio City Brno.

0: symfony takhle z rána neděle 17.5. 9 minutek po 7. hodině. Hezké dobré ráno. Dámy, dívky, ženy, holky, jestli vás rozčiluje, že se ten váš k ničemu nemá a se snubákem pořád váhá, tak já mám pro vás takový uklidňující příběh. To, že vás o ruku nežádá teď, neznamená, že to třeba neplánuje. Takový Colin požádal Sally o ruku až po 44 letech známosti. No, takže prostě furt máte čas a třeba to někdy přijde. Prostě spolu žili, ale nevzali se. Až se jejich vnoučkovi narodilo 9. pravnouče, usoudili, že by bylo fajn vztah završit. No, tak paní si počkala a vyhrála. Takže nebojte, on se třeba časem vysloví. Co, Fílo?
1: Mám ještě čas. Když to slyším, spolu? Tak mám ještě čas.
0: 7, 8.
1: Teď to bude 8 let, takže ještě přes 30 let můžu počkat. Pohodička. Daviano,

0: kamarádi. Neděle 17.5. s vámi Leona a Filip, tak hezké dobré ráno. Nezapomeňte, že dneska vám opět budeme dělat radost v podobě narozeninové rulety a taky hit, který vás rozseká. I dneska sekačku rozdáme někomu z vás. A taky budeme hrát hity na přání k vaření podle vás, spousty zajímavých informací a hlavně skvělé muziky. Alex Warren, Florida, David Guetta, tohle nás čeká za moment, tak hezké dobré ráno.
1: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Snídaně v trávě. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Vyhraj si ji na Hit Rádiu už tento víkend.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Florida, David Guetta, Club Can Handle Me. Čeká nás ranní update s Filipem. Ranní informace pro vás, hezké ráno.
1: Ranní update.
2: Tak dneska se podíváme ryze do Ameriky. Řidiči v americkém Ohio zažili nečekanou dopravní zácpu, kterou způsobila obří 15-metrová nafukovací kachna. Ta utekla z nedaleké městské slavnosti kvůli silnému porivu větru. Tohleto žluté monstrum se valilo po dálnici a blokovalo všechny jízdní pruhy. Nakonec ale policisté kachnu zajistili a všechno bylo v pořádku. Na muž z Arizony se pustil do rekonstrukce staré kuchyně a pod podlahovými prkny našel ukrytou kovovou schránku. Uvnitř byla lahev archivní whisky z roku 1960 a $50,000 v hotovosti, což je nějaký 1 200 000 korun. Tak pokud tu rekonstrukci podlahy odkládáte, tak se do toho schutí puste. No a máme tady také muže z Texasu, ten si v internetové aukci koupil opuštěný skladovací kontejner za pouhých 5 000 korun. Když ho otevřel, tak místo starého nábytku našel originální vyřazené testovací zařízení od vesmírné agentury NASA z dob programu Apollo. Historický unikát okamžitě odkoupilo muzeum za neuvěřitelných 60 milionů korun.
1: Tohle vám hrajeme nově.

0: Teddy Swims Lose Control. Dobré ráno. Co pak nám přináší dnešní nedělní den? Přináší nám to, že dneska je den pečení a den papírnictví. Já fakt nechápu, kde kdo na to chodí, ale prostě fakt strejda Google tohle prostě píše. Takže dneska je den pečení a den papírnictví. Takže já bych to řekla tak, že dneska se má především papír na pečení, protože dostane dvakrát tolik dárků, ne? Filo.
1: No možná jo, ale mě zajímá, jestli to nějak souvisí spolu, víš, jakože zrovna pečící papír a dneska je den pečení a papírnictví.
0: No?
1: Jestli si to někdo
0: papír
1: vymyslel,
0: jako papír.
1: Jestli si to někdo vymyslel jako dobrý biznis, víš, aby lidi šli dneska kupovat pečící papír.
0: Podle mě už může mít narozeniny i toaletní papír prostě, co bychom bez něj dělali.
1: A nebo
0: třeba
1: alobal, nemá dneska alobal taky den nějaký?
0: Asi jo, hele, je to pečení.
1: A nebo...
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
3: Ministerstvo financí

0: Zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
1: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: CZ. Cože?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas.cz. Duna!

0: taky na www.levnězčiny.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Krásnou neděli, minuta po 8 a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Tuzemské domovy pro seniory a sociální služby opět hlásí kritický nedostatek peněz. Zatímco se kraje snaží z ministerstva práce vydupat další dotace, současný a bývalý šéf rezortu se přou, kdo za tuhle vyhrocenou situaci může. Trvalým řešením do budoucna by podle expertů mohlo být zavedení víceletého financování a také větší zapojení soukromých zdrojů. Desítky tisíc lidí se v sobotu v Londýně zúčastnili dvou demonstrací, při nichž se policie obávala střetu dvou protichůdných táborů. Policie se ale obě manifestace oddělila, akce se tedy obešly bez větších incidentů. Na bezpečnost dohlíželo více než 4 000 policistů. A pojďme také na sport. Program fotbalové ligy pokračoval 4 nedělními duely. Sigma Olomouc v nastavbě porazila 3-1 Karvinou. Baník si poradil se Zlínem 2-0 a Teplice porazili stejným poměrem pražskou Duklu. Mladá Boleslav triumfovala nad Slováckem 3-0. Dnes se hraje další trojice zápasů, a to Liberec Sparta, Hradec Králové Slávia a Plzeň doma přivítá Jablonec. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Přijďte se podívat, jak to doopravdy bylo s Popelkou. Pohádkový příběh odhalí dnes zámek ve Slavkově u Brna, a to díky oblíbeným kostýmovaným prohlídkám. Děti se na ně klidně mohou obléct jako na zámecký ples. Kapacita je omezená, proto si raději zajistěte vstupenky online. Z Brna Jitka Valášková.
4: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Dnes po ránu bude ještě jasno, odpoledne se můžou objevit i přehánky a večer se bude zase vyjasňovat. Teploty poměrně příjemné, odpolední maximum na 18 stupních Celsia.
5: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
6: Je to tak, 8:04, hezké dobré ráno, neděle 17. května. Tak já doufám, že se máte krásně. Pro vás máme spousty skvělých hitů Taylor Swift a nebo teď už 90. věc. The Bad Touch a Bloodhound Gang. Tak volume doprava a vstáváme.
5: Hit Rádio City Brno.

0: Milionová Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Hit Radio s vámi. Odvolací soud v italském Bari uznal rodičovský vztah mezi dítětem a třemi dospělými. Slyšíš, Fildo?
1: Co to má konkrétně znamenat? Co si po tím máme představit?
0: No, odvolací soud uznal rodičovský vztah mezi dítětem a třemi dospělými.
1: Už to chápu. No. Mě to muselo docvaknout nejdřív.
0: Díky rozsudku, který nabyl právní moci, má tak dítě tři rodiče. A to znamená dva otce a jednu matku. No? Největší bonus vidím třeba v nočních směnách, že jo? Takový ten moment, kdy dítě ve tři ráno začne plakat a vy se jen otočíte na druhý bok, protože víte, že v rotaci je dneska ten třetí vzadu. A co Vánoce? Jedno dítě a tři dospělí, kteří se chtějí předvést jako nejlepší rodič roku. No?
1: Mě by zajímalo, jak to funguje vlastně při tom spaní, jestli mají nějakou větší postavu, to je spí ve třech, kde spí ta žena, víš, nebo jestli to jako točí ty pozice třeba, je to takový zajímavý, ale možná to je vlastně...
0: Mají takový bisexuální vztah třeba.
1: Možná to je takový jako moderní budoucnost, bych to nazval, třeba to tak
0: ne,
1: bude vypadat celá běžně.
0: Ne.
1: A ty bys nechtěla mít vlastně jako, když vemu tenhle konkrétní případ, dva muže, že bys měla, ne. Kdyby to bylo v pohodě mezi.
0: Proč?
1: Já nevím, tak. Jeden by byl v práci, rozumíš? Na výlet bys chtěla, jeden je v práci, tak druhý může, že?
0: Nevím, takhle jsem asi nepřemýšlela, ale dobrá otázka na naše posluchače. Muži, chtěli byste mít dvě ženy, anebo ženy, chtěli byste mít dva muže? Dejte nám vědět na 777-937-777. Já si myslím, když si někdo chce něco opepřit, tak si to prostě jen tak jako opepří a nemusí mít dva muže nebo dvě ženy, ne?
1: Ne, tak jako za mě to může být zajímavý.
0: To už jenom, se dostali, ale úplně někam jinam.
1: Jenom ještě ženský pozor, byste měli dva, ty muže nesmí fandit stejnému fotbalovému týmu, protože jinak na ten stejný zápas budou koukat spolu a máte stejně smůlu.

0: Mark Amber Belong Together. Hit Radio stále s vámi, tak je Leone a Filip. Hezké dobré nedělní ráno. Řešili jsme tady, jestli by ženy chtěly mít dva muže a naopak muži mít dvě ženy. Těch zpráv přišlo od vás spousty, ale tahle fakt pobavila. Od posluchače Zikmunda pouštíme hlasovku.
1: Jsem 25 let ženatý a dvě ženský.

0: to bych asi rovnou přišel na tvrdý drogy a klad. To fakt ne. Já si myslím, že tak, jak je to zařízený, tak je to zařízený dobře a asi někdo, když to zařizoval před x tisíci lety, věděl, proč to tak má být. Jo, to prostě, kdyby chtěli, aby v přírodě měli medvědi, medvíděta, tak nepotřebují medvědice. Tohle je úplně nesmysl. Mi přijde, že se to řídíme úplně někam do nějaký astrodíry.
1: Zikmund, neděkujeme moc, i tohle je názor. Každopádně těch SMSek tady přišlo opravdu hodně, že byste to samozřejmě nechali tak, jak je. Muž má mít jednu ženu, žena jednoho muže, dokonce tady napsal Martin. Ahoj Leonko, přesně jak si řekla, když někdo má nějaké postranní choutky, dělat to společně, ale proč mít dvě ženy nebo dva muže? Pane Bože, kde to jsme? No?
2: No, vidíme, že ta společnost na to ještě jaksi není připravena, že? A my jsme se taky, nebo shodli, jak jsem se tě předtím ptal, že my bychom to taky vlastně nechtěli, ne. Takže asi tady bude málo kdo, jestli tady prosím někdo takový, jakomu by se to líbilo a měl by na to zároveň i finance, chlapi, mít dvě ženy, tak nám dejte vědět.
1: Napsal tady posluchač, soused má tři ženy, jelikož nosí hábit, rozeznám je jen podle tenisek. Hezké ráno.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Tři dny, dvě velké akce, jedno město. 15. a 16. května ovládnou Horní náměstí delegace a hudebníci z Itálie, Rakouska, Slovenska, Polska i Německa. Vychutnejte si tradiční pochoutky, vystoupení lokálních i zahraničních hvězd a velkolepé finále skupiny Crown. A přijde neděle. V neděli 17. května se zvedáme z gauče. Rodino, pohni se. V centru Vodárna vás od 13 hodin čeká obří rodinná party plná zvířátek, sportu a soutěží. Akci Baví se celá rodina pořádá město Znojmo v rámci rodinné a seniorské politiky. Vstup na akce je zcela zdarma. Buďte u toho.
7: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Relax, Mika, Hit Radio, minutka po půl deváté, ranní update s Filipem, právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Lidé venčící psy v italském městě Livorno budou muset po svých mazlíčcích na ulici uklízet veškeré exkrementy a mimo jiné omývat vodou pomočená místa. Za porušení nových pravidel, které stanovila radnice, bude hrozit pokuta od 500 až do 12 tisíc korun.
0: Exkrementy chápu, ale ta moč, to už je moc.
2: Prostě
0: ne.
2: Budeš mít lahvičku s vodou, opláchneš, jdeš. Jako asi to je moc, ale v Livornu je to pod pokutou. Pořádnou smůlu a špatný odhad měla řidička velkého pick-upu v americkém Orlandu. Při couvání na parkovišti totiž zcela přehlédla za sebou stojící automobil. Na neštěstí pro ní šlo o zbrusu nové luxusní Lamborghini, na kterém se svým masivním vozem doslova zaparkovala. Škoda přesáhla 8 milionů korun. A v centru Prahy otevřeli unikátní podnik, kde vás obslouží mechanické rameno. Robot dokáže namíchat desítky druhů drinků s naprostou přesností a bez zbytečných řečí. Majitelé sázejí na to, že technologická novinka přiláká davy zvědavců, hlavně ze zahraničí.

Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit

0: Dobrý plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Bjernsnově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.

0: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
1: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou neděli, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V České republice žije minimálně 60 tisíc dětí v bytové nouzi, což zásadně ovlivňuje jejich zdraví, vzdělávání a budoucnost. Bez systematické pomoci hrozí, že tyto děti zůstanou v chudobě po celý život. Zlepšit jejich situaci by mohl nový zákon o podpoře bydlení. Ministr práce a sociálních věcí má však obavy, jak na rodiny v nouzi dopadne zavádění superdávky. Cyklisté se letos mohou těšit na dokončení lávky přes Labe u Kostomlat nad Labem nebo na nový akvadukt přes Železnici na Domažlicku. V Česku se v letošním roce plánuje dokončit 130 kilometrů cyklostezek, o 34 kilometrů méně než loni. Vyplývá to ze statistik jednotlivých krajů, které má Česká televize k dispozici. Nejvíce tras dokončí Olomoucký kraj, a to 25 kilometrů. Naopak v Ústeckém kraji nedostanou vůbec žádnou. A teď už pojďme na sport. Hokejisté Buffalo ve druhém kole playoff NHL vyhráli v Montrealu 8-3 a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Pěti body se na výhře Sabres podílel obránce Rasmus Dahlin. Utkání naopak nevyšlo brankáři Jakubovi Dobešovi, který inkasoval 6x z 33 střel. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Na brněnský hrad Špilberk se příští neděli vrátí Královna omáček. Druhý ročník festivalu svíčkové se koná od 11 do 20 hodin a nabídne také ochutnávku dalších oblíbených omáček českých strávníků. Nebude chybět ani bohatý kulturní program a spousta aktivit pro děti. Z Brna Jitka Valášková.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
6: Dnes to dopoledne bude vypadat velice dobře, bude jasno až polojasno. Odpoledne se začne zatahovat, místy budou také přehánky a večer se zase bude vyjasňovat. Odpolední maxima potom na 18 stupních Celsia.
9: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život.
10: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
11: Hezké dobré dopoledne, 3 minutky po 9. Přátelé, kamarádi, mně se stalo, co se mi už delší dobu nestalo. A já vám o tom řeknu za chviličku. Filip byl toho součástí, ještě teď si pomlaskáváme a utíráme tu nutelu úplně všude, protože to je tak strašně hezký a jak málo stačí k tomu vykouzlit úsměv někomu na tváři. Taky nás čeká narozeninová ruleta, tak já doufám, že ten rohlík na tváři vykouzlíme někomu z vás my a spousty dalších skvělých hitů, tak si na to počkejte a teď už Michael Jackson, ale před ním ještě Miles Smith.
9: Hit Radio City Brno.

0: Král všech králů, legenda legend, Michael Jackson, give in to me, z éteru Hit Rádia. Hezké dobré dopoledne, s vámi Leona, Filip, 9 hodin, 9 minut. Něco krásného si přejte. Ono se to říká, když vidíte stejná čísla, že si máte něco hezkého přát. Každopádně pojďme k tomu, co jsme tady s Filipem zmínili v úvodu této hodiny. Nám se totiž stalo to, nebo nám, mně se stalo.
1: No já jsem jenom koukal na to, jak se to stalo, no.
0: Mně se stalo to, že jak jsme tady včera měli kluky z Botoxu, kapelu Peťu Ryšavýho, Honzu Kopečnýho. Já mám kluky strašně ráda, my se známe léta letoucí. A najednou mi přijde SMSka na Instagram vlastně od Peti. Halo, halo, pracuješ dole, něco váš na posilněnou. Říkám, oho, co to je? A najednou se tady objeví náš pan z ochranky s kurýrem. Přátelé, já jsem dostala obrovitánskou snídaní, slanou, sladkou, kávu, nebo mohla to být káva, protože kurýr to nechtěně vylil, takže nám to předal v takovém trošku dezolátním stavu, ale přežilo to nejsladší. Obrovitánský lívanec s nutelou, mascarpone, ovocem, sušenkami, prostě taková kalorická bomba, že jo, je neděle, můžeme si dát cokoliv, takový den prasečák, jak se říká, že člověk může snít, co chce. Ale co tím chci říct je to, že jak málo stačí k tomu, udělat někomu radost prostě jen tak, a to čímkoliv. I kdybyste měli napsat jenom SMSku, hezké dobré ráno, jsem ráda, že se přátelíme, nebo svýmu partnerovi, dobré ráno, lásko, chci jenom, aby si měl hezký den, když otevřeš oči a přečteš si zprávu ode mě. A nebo když vám prostě kamarád pošle snídaní. Peťulko, děkuju!
1: Tohle to je jako lepší ta snídaně a hlavně Peťa si neuvědomoval, že nepotěší jenom tebe, ale potěšil i mě, protože kdybyste viděli vlastně ty lívance, oni jsou na sobě, kolik jich je, tak je jasný, že tahle ta drobná osůbka naproti mě to nemůže sníst, jo, takže ve finále mám snídaně tady i já.
0: Ano.
1: Akorát jsem si bohužel z domova přinesl taky palačinky, které už jsem snědl. Takže mám palačinkový ráno dneska, ale děkujeme moc.
0: My dáme na Instagram za chviličku takové krátké video, tak se můžete podívat na Lea Giongiosi, jak fakt málo stačí a člověku zlepšíte den prostě maličko. Takže ještě jednou děkuju. A pokud máte i vy někoho ve svém okolí, komu chcete říct prostě jenom, že se vám po něm stýská, nebo že jste rádi, že se kamarádíte, prostě cokoliv, tak mu to napište, protože fakt to udělá krásný den. Já jsem dneska ráno taky napsala SMSku svůj drahý polovičce, jen tak, takovou prostě hezkou. A nikdy nevíte, kdy to tomu člověku fakt udělá radost, prostě v jakékoliv podobě. Takže dělejme si radost, my vám ji taky za chvilku uděláme v narozeninové ruletě. A teď i ve skvělé muzice Lost Frequencies, anebo moje jmenovkyně Leony a Don't Worry.

0: Lost Frequencies, hezké dobré dopoledne. Narozeninová ruleta bude se roztáčet pro někoho z vás. A dneska tam máme adrenalin. Fakt zážitek, já osobně bych to nedala, ale třeba taková moje 87-letá babička z Rumburka, o které často vyprávím, tak ta by šla všema deseti. Takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak volejte 800-937-937 právě teď.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
5: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kde Štamgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Festival Ibérika přiváží hvězdu flamenka Jerónima Maju. 20. června na hradě Špilberg v Brně. Přijďte zažít pravé flamenko. Iberica.cz.
8: Siko, koupelny, kuchyně.
9: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
10: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Minutka po půl desáté. Narozeninová ruleta, přátelé, čeká na někoho z vás, tak jdeme na to. Komu pak uděláme radost pro dnešní nedělní dopoledne? Haló, haló.
1: Haló, haló, dobrý den, ahoj všem. Tady Helena z Havlíčkova Brodu.
0: Elena nebo Helena?
1: Helena.
0: Helenka. Helenko, jaký byl víkend a co vás dneska čeká v neděli ještě?
1: No, měli jsme tady vnoučka, takže jsme si užívali, dneska půjdeme na výlet. Oběd máme skoro uvařený, takže to bude parádní.
0: Vy máte takovej příjemný hlásek, jak normálně z pohádky?
1: Děkuju.
0: No, pak byste mohla namlouvat pohádky. Tak kdo má ve vašem okolí narozeniny, prozraďte nám.
1: Bude mít narozeniny moje dcera Helenka.
0: Ano.
1: A bude mít Kristovky 33.
0: No tak to je krásné číslo. Každopádně, kdy je přesně má?
1: Helenka je narozená 24. května.
0: 24. května, dobře. Mm-hmm. Už to tady zadáváme do našeho počítače. A jdeme na pravidla, Helenko. Ta jsou následující. My vám zahrajeme tři hudební ukázky z datumu 24. května. Jsou to písně, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád, byly v prvních příčkách a na vás bude jeden z těch songů vybrat, společně ho pošleme vaší dceři a k tomu nějaké to přáníčko a možná i nezapomenutelné vzpomínky. Jdeme na to?
1: Ano. Ano.
0: Jenom upozorním, Helenko, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet.
1: Dobře.
0: Tak já roztáčím právě teď. Král rock'n'rollu Elvis Presley, Hound Dog.
1: Asi bych jela ještě dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Romantická píseň Bon Jovi Always.
1: Tak, ještě to zkusím do třetice.
0: Dobře, tak roztáčíme do třetice. Královna Beyoncé a její Crazy in Love.
1: Jo, tu necháme. Nic jiného nezbývá.
0: Necháme, dobře, bereme. Stejně bychom přesně, jak říkáte, dali Beyoncé. Každopádně, pojďte sdělit své dceři, co máte na srdci. Váš čas běží právě teď.
1: Tak Helenko, já ti přeju všechno nejlepší a hlavně moc, moc, moc zdravíčka. A pak už budeš mít úplně všechno. A nejhodnější maminku na světě.
0: Tu už má, Helenko. Podle toho, jak jste sympatická, ta je určitě šťastná, že vás má. Helenko, my tady nemáme, nebo takhle, my tady pro vás máme ještě něco navíc. Bude na vás, jestli to dáte své dceři nebo někomu ve svém okolí, a nebo si to třeba vyzkoušíte sami. Protože firma na zážitky, to je partner naší narozeninové rulety, má tady dneska něco opravdu adrenalinového. Bojíte se?
1: Trošku.
0: Máte ráda výšky nebo ne? A létání?
1: Já ne.
0: A kdo z vašeho okolí ano? Dcera?
1: Helenka, jo, i manžel, i syn.
0: Tak co si vyzkoušet atmosféru opravdového létání? Užít si jedinečné s nezapomenutelným výhledem na krajinu. To všechno vám totiž splní ram-ta-da-da, tandemový paragliding.
1: Děkujeme moc.
0: No, a je to dokonce v krásách Beskyd, takže to bude nádherný pohled, výhled a myslím si, že opravdu nezapomenutelný zážitek.
1: Tak to bude mít Helenka opravdu radost.
0: Tak vy nám vydržte na telefonu Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. Posíláme za vámi a mějte krásnou neděli. Taky.

3X Golden, to máte rádi. Leona s Filipem stále s vámi, 9:45 aktuální čas. Přátelé, my dneska budeme dělat radost ještě někomu z vás, protože stále tady během našeho vysílání na někoho čeká hit, který vás rozseká a dostanete skvělou sekačku. Jo, jo, co a jak pro to udělat, mrkněte na web hitradio.cz, máte tam jednoduchý formulář, my do té doby budeme hrát skvělou muziku, ale já cítím, že to bude brzy a že

0: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
1: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
2: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
3: Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytířské turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spoustu dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City, bývalé Excalibur City. Více na familycity.com.
4: Znojmo slaví 800 let a po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhů města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení, je to další kapitola. Znojmo 800.cz.

0: Kuchyně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou neděli, je přesně 10 hodin a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Hypotéku má v České republice každý šestý člověk do 30 let. Třetina mladých se ale smířila s tím, že na vlastní ideální bydlení nikdy nedosáhne. Nejčastěji to zdůvodňují drahým bydlením a právě nedostupnými hypotékami. Oproti generaci svých rodičů se mladí tolik nebrání bydlení v nájmu. Z nového průzkumu světových metropolí, které jsou z mnoha důvodů nejlepší volbou pro život rodin s dětmi, skončila česká metropole na 13. místě. První je australská Brisbane, druhý skončil Londýn a třetí novozélandský Auckland. Při výběru těch nejlepších měst pro rodiny s dětmi byla zohledněna řada faktorů, které jsou pro rodiny důležité. A pojďme také na ženský fotbal. Čtyřletá slavistická nadvláda je u konce. Novými šampionkami Fortuna ligy se staly kolo před koncem fotbalistky Sparty, což symbolicky stvrdili vítězstvím nad pražským rivalem 2-0. Po 19 odehraných zápasech mají Sparťanky náskok 8 bodů, o který je už sešívané fotbalistky nemůžou připravit. A teď už pojďme na zprávy z regionu. Právě z regionu, podíváme se na ně za malou chviličku, ale důležité samozřejmě je, že ta nadvláda opravdu v ženském fotbale, to trvalo hodně dlouho, ale teď už se pojďme podívat do těch vašich regionů tedy.
10: 9. ročník Open House Brno hostí tento víkend Jihomoravská metropole. Oblíbená akce otevře veřejnosti architektonicky cená a běžně nepřístupná místa. Letos se do prohlídek zapojilo 132 lokací. Součástí jsou také komentované procházky městem, výstavy, přednášky a filmové projekce. Z Brna Jitka Valášková.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: Během dne bude převážně oblačno a výjimečně se mohou vyskytnout také přehánky. Později večer opět vyjasňování. Odpolední maxima na 18 stupních Celsia.
12: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
13: Hezkou krásnou neděli 17.5. Přátelé, kamarádi, pokud vám to nejde ve sportu, tak si zanadávejte u něj. Fakt, zprostě, ono to pomáhá. A to prý až zázračně. O tom si řekneme více za chvilku, do té doby Avril Lavigne, anebo taky kamarád. Tak hezkou neděli.
12: Hit Rádio City Brno.

0: Avril Lavigne. When you are gone, Hit Radio, Leona Filip, vy naši posluchači, díky, že posloucháte online nebo on air, hlavně, že jsme spolu. Hezkou neděli, 10 hodin, 10 minut. My jsme tady zmiňovali, že když si zanadáváte u sportu, takže je to v pořádku a pomáhá to. A myslíme zanadávat fakt jako sprostě. Poslat někoho do patřičných míst a tak podobně. A to prý až zázračně to pomáhá. Dokonce nabereme více síly pro daný okamžik. A pro nás poloprofesionální sportovce to žádná novinka není, co si budem. Já nemusím být jenom u sportu, když nadávám. Nejčastěji nadávám v autě. Když třeba někdo nepoděkuje, když ho pustíš, nebo nedá blinker, tak to nadávám ty bl, ty d, ty i a tak podobně. Ale jako ulevím si. A dokonce my jsme s mým synem zavedli to, že třeba jednou týdně si uděláme to prostě Niky, pojď, jdeme si na 2 minuty zanadávat. A hned je nám líp. Normálně nadáváme doma. Na 2 minuty.
1: Jako já tady celou dobu přemýšlím, protože já zrovna u sportu hodně nadávám, když hraju něco, ale asi se nestotožňuji s názorem, že by to pomohlo, protože...
0: Mně to pomáhá.
1: Vlastně člověk, když se rozčiluje třeba u toho sportu nebo za tím volantem furt, tak se jako rozptiluje a za mě potom už není tak koncentrovaný na ten výkon, ale myslím si, že to bude člověk od člověka, někomu to může pomoct a někoho to rozladí na několik minut dopředu a ovlivní to negativně ten jeho výkon sportovní.
0: No, takže schválně, nadáváte, když vám něco nejde. Ať je to cokoliv, sport, v autě, doma, něco rozbijete, něco se vám nepodaří, prostě něco špatně řeknete. Mně se třeba velmi často stává u zpívání, když nahráváme ve studiu, ať už nějaký voice-over nebo písničky a prostě něco tam blbě zaspívám nebo řeknu, tak automaticky do prku, sakra a tak podobně. Ale to už je tak jako zautomatizovaný, teď jsem se do toho málem zamotala jazykem, že prostě jo, tak to je. A nebo když na někoho bafneš, co první řekneš? Ty krás, ty si dopr a tak podobně,
1: je,
0: že jo?
1: To je pravda, no.
0: Taky automaticky hned vykřikneme to sprosté slovo. Tak nám dejte vědět na 777-937-777. Jak to máte vy u vás doma? Jestli jsme tady s Filipem normální, ale já si myslím, že jsme naprosto v pořádku. Teď už partička Black Eyed Peas a Pump It. A taky Benson Boone. Hezkou neděli.

0: Moji milí, píšete nám spousty zpráv, jak to máte doma vy, jestli sprostě nadáváte, nebo při sportu, nebo v autě a tak podobně. Chodí těch zpráv opravdu hodně. Já tady používám sprostá slova pomalu jako dobrý den, hlavně v práci. Doma se snažím krotit, napsal nám tady posluchač. Další posluchačka Martina píše, ahoj Lonko, já automaticky nadávám v autě, přesně jak si říkala, když někdo nedá blinker, když odbočí, a nebo nepoděkuje, když ho třeba pustíte. Takovýchto zpráv se nám tady opakuje spousty. Taky při sportu hodně nadáváte, což je vlastně zázračně dobrý v tom, že nám to údajně má pomoci. Tak co si o tom myslíš, Fildo?
1: Mně to nepomáhá. Já to stejně dělám, ale nepomáhá mi to, protože pak se nesoustředím, prostě třeba dvě minuty jsem rozladěný z toho, že jsem nadával.
0: A jak to máš třeba ty, když často komentuješ nějaký sportovní zápas? Tak kolikrát tam jsou takové spjaté situace, vyletět z úst. Stalo se ti to někdy při tom komentování?
1: Ne.
0: Musíš si dát opravdu pozor.
1: Tam si dávám pozor, když tak si zanadáváme třeba s kolegama o přestávce, kdy to není ve vysílání, že třeba ten zápas stojí takzvaně za nic a je to prostě nuda. Někdy ten fotbal takové je, nepadají góly.
0: Tak mně se třeba asi dvakrát tady za těch 8 let, co jsem v rádiu, stalo to, že prostě jsem tady zmáčkla blbě takový jeden knoflík. Zapomněla jsem si vyknout mikrofon. No už to lítalo, že jo? Dopr, sakra. A ještě horší slova a šlo to všechno ven, takže aspoň vidíte, že i my jsme lidi z masa a kostí, že chybovat je lidské. Tak si to odpustme, nadávejme si v autech a tam, kde nám to dělá dobře, ale buďme k sobě laskaví, ohleduplní a mějme se rádi.
2: Špičáku, ty nějak záříš?
3: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
2: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
3: Fakt?
2: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
4: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
3: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
7: Konečně jaro. Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z pěti odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
11: Když slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Trustful, Pink, Hit Radio, 6 minutek po půl jedenácté. Hezké dopoledne. Já teď tady pro vás mám takový hudební dáreček. Já jsem vám říkala, že jsem přesunula svůj velký vánoční koncert

na 18.12. na gospel vlastně, tak jak jsme zvyklí vždycky o Vánocích dělat krásný vánoční koncerty. Přesunula jsem ho z tohoto měsíce, protože těch akcí a všeho je opravdu strašně moc. A já bych vás na jednu takovou chtěla pozvat, nebo spíše vám věnovat dvě vstupenky. Pokud jste z okolí Žebráku anebo z Prahy, že si uděláte výlet, tak 20. května, což je středa, od 19 hodin, tam vystoupí moje maličkost s americkým gospelovým sborem The University Singers. Dokonce budeme i hosty středeční snídaně šampionů, takže nás můžete slyšet i live tady od Míši a Jasmin v naší domovině, jak já říkám, děkuju Hit Radio za to partnerství, už letíte. Tak pokud někdo chcete na gospel, na Žebrák ve středu 20. května udělat si výlet, napište na 777-937-777, jenom třeba chci na Leu a já vám dám dva a možná, víte co, já vám dám čtyři lístky. Někomu z vás prostě rozdám čtyři lupeny, takže 777-937-777 a vidíme se 20. května na Žebráku, kde vystoupí v kulturním klubu Žebrák moje maličkost a taky 40členný sbor z Ameriky University Singers. Strašně moc se tam těším, také vám zvu potom v Praze do divadla Apollo, kde budeme mít školní koncert, taky v rámci gospelu s našimi hosty, kteří sem přiletí vlastně dneska, takže já se na ně strašně moc těším. No a pokud někdo chcete, tak 777-937-777 a vidíme se tam. Takový dáreček ode mě pro vás, teď už zase skvělá muzika. Blink-182 nebo David Guetta, tedy Swim, Stones and I a jejich Gone, Gone, Gone. We will-

0: Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
1: Snídaně v trávě. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Vyhraj si ji na Hit Radio už tento víkend.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
4: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
6: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
7: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
8: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
7: Hotel Pegas.cz. Skonto nábytek.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
1: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
2: Hit Radio.

Posloucháte Hit Radio a já jsem někomu z vás slíbila dáreček v podobě koncertu, který se koná v kulturním klubu na Žebráku, kde ve středu 20. května od 19 hodin bude Gospel Night. S mými kamarády z USA do University Singers, je to 40členný gospelový sbor a moje maličkost, takže rozezní se Žebrák, střední Čechy, téměř do celé České republiky, protože nás bude slyšet opravdu všude. Tak přátelé, vy jste nám psali na 777-937-777 a já právě teď vybírám někoho z vás. Evička napsala, ahoj, chci na Leu, včera se

měla narozeniny, tak by to byl hezký dárek. Děkuji moc. Tak Evičko, je to vaše další posluchačka. Tady máme Zlatušku. Prosím, prosím, chci na Leu. Děkuji, Zlatka. Tak Zlatunko, je to taky vaše. A přátelé, jak se říká, do třetice všeho dobrého, tak já bych další dva lístky chtěla ještě někomu z vás věnovat. Tak napište ještě teď na 777-937-777, protože ještě dvě vstupenky tady na někoho z vás čekají. A kdybyste někdo chtěl si zajít a udělat hezký středeční večer, tak mrkněte na kulturažebrák.cz. Pár vstupenek tam je ještě stále v prodeji a já se na vás osobně budu těšit. A taky se uslyšíme ještě ten den ve snídani šampionů o 8:30, kde budu mít hosty přímo a budeme zpívat živě s Jasmin i Michalem a s vámi a jsem prostě ráda, že vás máme. Teď už zase další skvělá muzika a nezapomeňte napsat i hity na přání. K vaření se blíží.

0: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Bjernsnově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou neděli, 3 minuty po 11 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Na letišti v chorvatském Splitu v sobotu při startu vyjelo mimo runway letadlo Airbus se 130 lidmi na palubě. Piloti se předtím ale rozhodli start přerušit z bezpečnostních důvodů. Stroj Airbus A220-300 aerolinek Croatia Airlines měl namířeno do německého Frankfurtu nad Mohanem. Cyklisté se letos mohou těšit na dokončení lávky přes Labe u Kostomlat nad Labem nebo na nový akvadukt přes železnici na Domažlicku. V Česku se v letošním roce plánuje dokončit 130 km cyklostezek a to je o 34 km méně než loni. Nejvíce tras dokončí Olomoucký kraj a to 25 km. V Ústeckém kraji naopak letos nedostaví žádnou. A pojďme také na sport. Krátce po porážce 0-1 s Manchesterem City ve finále FA Cupu se fanoušci Chelsea dočkali novinky ohledně postu trenéra. Xabi Alonso byl oficiálně oznámen jako nový coach Blues a s klubem ze Stamford Bridge se dohodl na 4leté smlouvě. Po úspěšném angažmá v Leverkusenu a nevydařeném působení v Realu Madrid tak čeká bývalého španělského středopolaře premiérové angažmá v Premier League. Funkci přebere po konci sezony. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Přijďte se podívat, jak to doopravdy bylo s Popelkou. Pohádkový příběh odhalí dnes zámek ve Slavkově u Brna, a to díky oblíbeným kostýmovaným prohlídkám. Děti se na ně klidně mohou obléct jako na zámecký ples. Kapacita je omezená, proto si raději zajistěte vstupenky online. Z Brna Jitka Valášková.
10: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme i objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
8: Během dne tak dnes bude převážně oblačno, výjimečně se mohou vyskytnout i přeháňky, no a později večer opět vyjasňování stejně jako včera. Odpolední maxima na 18 stupních Celsia.
11: Hity na přání k vaření startují právě teď, tak si napište o ten váš song. Jedeme a nezastavujeme.

Gigi Agostino, nesmrtelné devadesátky, ty vy milujete. Hity na přání k vaření. Jdeme na vaše zprávy, píšete na 777-937-777. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám něco romantického. Dneska nás čeká grilovačka, i když to venku počasí je nic moc. Na grilování to stačí. Moc rádi vás posloucháme, bylo by to pro Hanku, Toma a naši Teresku. Děkuji moc, Petra. Taky tady píše Tereza. Ahoj Leonko, zahraj nám Air Supply. Je to píseň, kterou jsme měli s manželem při svatebním tanci jako manželský pár. Tady je to trošku pomotaný, ty písmenka nevadí. Každopádně udělala bys tam velikánskou radost. Co dneska vaříme, ještě nevím. A bylo by to pro moji lásku Honzu, kterého strašně moc celého srdce miluju. No tak, když to chcete, něco romantického, je neděle, že jo? Jo, tak se pojďme zamyslet. Napište někomu, koho máte rádi třeba. A nebo nám do rádia napište, co chcete slyšet, co vám dělá radost a užijte si ten dnešní den. Air Supply, All Out of Love, právě teď z éteru Hit Rádia. Hezkou neděli.

0: Linkin Park, Up From The Bottom. I tohle hrajeme podle vás. Vaškovi do Děčína, doufám, že to udělalo velkou radost při grilovačce na zahradě. Potom tady píše Petra. Ahoj Lonko, prosím tě, zahraj nám Lipa a Janu, jejich kruhy, uděláš nám velkou radost. Ještě vůbec nevím, co budeme vařit, ale máme chuť na staročeské jídlo bramborové placky s mlékem. Moc rádi tě posloucháme, jste všichni super, ať ti to tam rychle utíká, díky moc. Jo, a abych nezapomněla, bylo by to pro tebe a taky pro všechny posluchače, pro mého Jiříka a taky Aničku. To je tak hezký, bramborovou placku jsem taky dlouho neměla. Když tak jednu na Bělehradskou 132 na Praze 2, jo, Hit Radio dole recepce, tam je takovej náš pán ochranka, dala bych si taky placky. Každopádně Jana Kruhy, Lipo, za moment taky bude a David Kushner, toho jste si taky napsali. No a co bude dál, to je na vás, tak 777-937-777.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
3: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
8: Proto.
7: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Víš, že se vrátím domů, ty vyjdeš ven, po letech pořád spolu, děti za domem. Sednu si na verandu, démony vypustím z těla pryč. Dáš mi ruku na rameno, někdo tomu říká kýž. Já tomu říkám štěstí, blažená chvíle.

Jedna z mých nejoblíbenějších kapel 90. let, Hanson, sourozenci, tři bráchové, Bab, Taylor, Zack a Isaac. Ježíš, jak já je milovala. Jdeme na vaše zprávy. Dál nám pište na 777-937-777 nebo můžete i na můj Instagram lea_giongiosi. Píše nám tady posluchačka Káťa. Ahoj Leonko a Filipe, tak u nás dnes kuřecí řízky s bramborovou kaší. Mňam! A poprosila bych něco od podlahy od Depešáku. Strašně moc ráda vás poslouchám, jste oba moc pozitivní a Leonko, ty máš úžasný hlas a vždy se těším, až budeš vysílat. Moc ráda tě poslouchám, posluchačka Katka. Káťo, děkuji za tuhle krásnou zprávu. Jak já říkám, od ženský, když žena ženu pochválí, tak je to dvojnásob větší potěšení než od muže. Takže moc krát děkuju. My zase děkujeme vám, že máme tak skvělý posluchače. A něco od podlahy od Depešáku. Tak co? Personal Jesus.

0: CZ. Cože?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
3: Partners Banka.
2: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Vážení posluchači, 15. a 16. května ožije Horní náměstí oblíbenými dny partnerských měst. Čekají vás tradiční speciality, víno, hudba, tanec i kultura z různých koutů Evropy. V pátek 15. května bych vás taky rád pozval na Znojemskou muzejní noc v Minorickém klášteře na Znojemském hradě a na Alšovce. Ta nabídne jedinečnou večerní atmosféru a netradiční zážitky pro malé i velké. Kompletní program najdete na muzeumznojmo.cz. Přijďte si užít Znojmo plné kultury a zážitků. Zdraví vás František Koudela, starosta města Znojma.
8: Kam utíkáš?
9: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
8: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
9: A rolety mají taky?
8: No jasně,

0: 4 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnatek.cz.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
3: Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Bjernsnově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou neděli, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Do prvních tříd letos nastoupilo 935letých dětí, což je nejvíce od roku 2010. Podle odborníků zatím stojí plánované změny v odkladech školní docházky i přesvědčení rodičů o vysokém nadání dětí. Česká školní inspekce však upozorňuje, že pro dřívější nástup do školy je nutná komplexní připravenost dítěte, nikoli jen jeho dílčí schopnosti. Letošní 70. ročník soutěže Eurovize poprvé vyhrálo Bulharsko s písní Banga Ranga od zpěvačky Dary. Strhující rytmus skladby, kterou umělkyně představila na pódiu ve Vídni, si podle agentury AP spolu s precizně zrežírovanou choreografií získal přízeň jak diváků, tak národních porot. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko, český zástupce Daniel Žižka skončil na 16. místě. A pojďme také na sport. Jakubu Vadlejchovi vyšel vstup do letošní sezony. Český oštěpař vyhrál meeting v Tokiu hodem 85,24 metru. Za 85-metrovou hranici se dostal poprvé od posledních olympijských her v Paříži v roce 2024. Oštěpařské soutěže se na zlatém meetingu kontinentální tur zúčastnil z českých reprezentantů ještě Martin Konečný, jenž se výkonem 77,53 zařadil na 5. místo. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Na brněnský hrad Špilberk se příští neděli vrátí Královna omáček. Druhý ročník festivalu svíčkové se koná od 11 do 20 hodin a nabídne také ochutnávku dalších oblíbených omáček českých strávníků. Nebude chybět ani bohatý kulturní program a spousta aktivit pro děti. Z Brna Jitka Valášková.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: Dnes bude během dne převážně oblačno a výjimečně se mohou vyskytnout také přehánky. Později večer se ale bude opět vyjasňovat. Dnešní odpolední teploty by se měly pohybovat mezi 15 až 18 stupni Celsia.
10: Hit Rádio. Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
11: Hezké nedělní odpoledne, 5 minutek po pravém poledni, taky dobrou chuť, pokud právě obědváte. Jedna věc se dneska během našeho společného vysílání ještě nestala. Byla ruleta, rozdali jsme nějaké lístky na koncerty, skvělá muzika, ale pořád chybí jeden z vás, kdo dostane robotickou sekačku, který vás rozseká. Tak já vám jenom napovím, pokud jste přes web Hit Rádia vyplnili formulář a chcete slyšet ten váš vzkaz a píseň z éteru a posloucháte od rána, tak já, přátelé, cítím v kostech, že za chviličku to asi přijde a uděláme radost někomu z vás.
10: Hit Rádio City Brno.

0: 90-kový boy band Westlife Uptown Girls Eteru Hit Radio letěl přímo k vám 11 minutek po 12. Hezké odpoledne, no a jak jsem zmiňovala, pořád nám tady chybí ta jedna jediná věc. Udělat vám ještě něčím radost. Přátelé, hit, který vás vždycky rozseká. Každý takový hit určitě máte. Takový ten, který vám okamžitě zlepší náladu. Vy jste nám ho posílali a právě to vás může dostat do takového slosování. Hit, který vás rozseká i vaši zahradu. Protože my tady pro někoho z vás máme robotickou sekačku Honda Mimo v hodnotě 16 000 korun. A to prostě chcete mít doma. Bezpečný provoz, díky moderním ochranným prvkům, kompaktní a lehká konstrukce. Poseká vám trávník ideálně do 400 metrů čtverečných, takže prostě taková pohodička na zahrádce. Makat to bude za vás. Nic neuslyšíte, práce hotová. Vy si dáte jenom drinčí, grilovačku, opalovačku, koupačku, prostě takový ten relax. Takže dobře pozorně poslouchejte, protože jakmile z éteru Hit Rádia uslyšíte váš hit, který vás rozseká, a taky vzkaz, který jste nám přes web hitradio.cz napsali, tak pak se musíte dovolat na 800 937 937 do 10 minut. Pakliže se nedovoláte, tak bohužel kolo končí bez výherce, ale já věřím, že to zmáknete, zvládnete, že vyčkáváte u toho, kdy zazní ten váš song a prostě nám zavoláte. Takže já držím pěsti a slibuju, že za chviličku uslyšíte ten vzkaz, hit, který vás rozseká, a když zavoláte, tak sekačku máte doma.
1: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.

0: Miley Cyrus a její Jaded. Hit Radio stále s vámi i takhle v neděli odpoledne. Moji milí, nominovali jste si hit, který vás vždycky nakopne. A my tady o víkendu vám rozdáváme sekačky a za moment to bude opět někdo z vás. Takže dobře a pozorně poslouchejte. Jakmile uslyšíte váš song a taky váš vzkaz, volejte na 800 937 937.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
4: Vido. Styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
5: Festival Iberica přiváží hvězdu flamenka Jerónima Maju. 20. června na hradě Špilberg v Brně. Přijďte zažít pravé flamenko. Iberica.cz.
6: Siko, koupelny, kuchyně.
7: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohuně. Ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Somebody that I used to know. Hit Radio stále s vámi, hezké odpoledne. No a je to tady, přátelé, kamarádi. Hit, který vás rozseká. Vybrala jsem zkaz od Lenky Holubové, takže Leni, pokud právě teď posloucháš, nebo ví někdo ze svého okolí znáte, okamžitě jí dejte vědět. Protože Lucie chtěla, nebo Lenka chtěla zahrát Lucii Ameriku. Lenka nebo Lucie, ono je to ve finále jedno. Hit Amerika od kapely Lucie a napsala vzkaz. Lucii miluju od dětství a pokaždé, když její Ameriku slyším, srdíčko zaplesá a vracím se zpět do dětství a na koncerty v mládí, kterých jsem vymetla poměrně dost. Amerika je za mě prostě topka. Takže Lenko Holubová, tvůj vzkaz zazněl z éteru Hit Rádia a teď ještě ten slibovaný song a tvůj čas běží právě teď.

0: Lucie Amerika, hit, který nás rozseká, spíše posluchačku Lenku Holubovou, kterou tímto vítám ve vysílání Hit Rádia. Leni, ahoj.
1: Ahoj, moc zdravím.
0: Ahoj, tak ty si to zvládla během pár vteřin. Jaký je to pocit?
1: Úplně se klepu.
0: Jaký je to pocit takhle, když slyšíš ten svůj zkaz a song, o který jsi vlastně napsala a ještě víš, že když se dovoláš, tak vlastně vyhraješ sekačku značky Honda Mimo?
1: Je to parádní pocit, my jsme zrovna obědvali, ale mi zaskočilo maso a jsem úplně jako dojatá.
0: Ale dobře to dopadlo.
1: Takže pecka.
0: Poslouchala jsi od rána pečlivě?
1: Ano, ano.
0: Protože vy vlastně nevíte, kdy to zazní, kdy my vlastně se rozhodneme tu soutěž udělat o sekačku Honda Mimo v hodnotě 16 000 korun. Robotická sekačka, všechno udělá za tebe. Máte zahradu?
1: Máme zahradu, teď bude muset vymyslet místo, kam jí dát.
0: Ona není velká, ona vypadá jako takový ten malý vysavač doma, jestli víš, takový ten robotický.
1: Jo,
0: tak je to vlastně i sekačka, nechci říct, že dostaneš vysavač, to v žádném případě. Dostáváš vlastně sekačku značky Honda Mimo v hodnotě 16 000 korun a hlavně skvělý je to, že je to sekačka, která si svou skvělou pověst získala i svou zahradní technikou a dnes už ale nejen legendárními zahradními traktory nebo vynikajícími sekačkami, které svým uživatelům slouží bez váhání už desítky let. Já si myslím, že budeš spokojená a dokonce nedělá žádný hluk.
1: To je úplně super, pecka.
0: Doporučila by si soutěžit všem posluchačům?
1: Určitě, úplně ať to zkoušej lidi kdykoliv. My soutěžíme pořád, tak teď to konečně vyšlo, mám obrovskou radost.
0: Já mám radost za tebe. Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam tuhle skvělou Honda sekačku Mimo v hodnotě 16 000 korun poslat. Gratulace veliká. Měj se hezky a hezkou neděli.
1: Taky, ahoj, díky.
0: Ahoj. Přátelé, takhle jednoduchý to je prostě. My vám hrozně rádi děláme radost, takže soutěžte s námi, ať už na sociálních sítích, na našem webu hitradio.cz, anebo přímo u nás v éteru ve víkendovém vysílání přes týden ve snídani šampionů. Rychlá pětka od zítra. Prostě my jsme to rádio, které vám neustále dělá rádo něčím radost.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz. Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu. Please don't stop.

0: for an ordinary. Za pár minutek 3:15, to znamená, že já se s vámi pro dnešní den loučím. Ode mě ještě Rosé, Bruno Mars, nebo taky Limp Bizkit, Ray Dalton. No a užijte si tu neděli, jak jen nejlépe můžete. Odpočívejte, relaxujte, pokud možno zůstaňte na vlnách Hit Rádia. Těší se na vás můj skvělý kolega Kuba Urban. Určitě dobrá nálada, pozitivní energie a hlavně spousty skvělé muziky se na vás těší dál. Tak se mějte krásně, byla s vámi Leona a já se budu těšit v úterý ráno, ve středu ráno, ve snídani šampionů s mými kamarády z Ameriky The University Singers. Tak se mějte báječně a čau.
1: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
2: Špičáku, ty nějak záříš.
3: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
2: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
3: Fakt?
2: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
4: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
3: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
5: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Znojmo slaví 800 let a po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhů města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení. Je to další kapitola. Znojmo 800.cz. Let's go.

0: Za chvíli to bude na odpoledne. Vy posloucháte Hit Radio a přeju vám hezkou neděli, s vámi Kuba Urban. Za pár minut vám dáme také čerstvé zprávy, samozřejmě i čerstvý hokejový servis, abyste věděli, co se děje na mistrovství světa. No a kromě jiného vás čekají velké hity, třeba od Katy Perry.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Když
5: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovalá, teď čekají restaurátorské práce. Policie to dnes dopoledne oznámila na síti X. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku podle kriminalistů 35-letý muž. Správa Krkonošského národního parku rozšiřuje svůj kamerový systém. Ten pomáhá kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy a chránit jeho nejcennější oblasti, jak potvrzuje mluvčí zprávy parku Radek Drahný.
11: Pohyb motorových vozidel po horách byl extrémní, tak už přes 2,5 roku provozujeme telematický kamerový systém. Pokud zjistíme, že někdo takto vyjel do národního parku bez zákonného důvodu, tedy nelegálně, tak potom mu hrozí sankce. Ta se zpravidla pohybuje kolem 10 000 korun.
10: Provozuje teď 10 kamer, zejména ve středních a východních Krkonoších. Do 2 let mají přibýt další. No a kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru v Brandenburgu 6. v závodě na 500 metrů. Na rozdíl od minulého týdne, kdy dojel v Segedu 3., tak mistr světa v této disciplíně na medaili nedosáhl.
3: Hokejový servis Hit Radia.
10: Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili body. Navzdory obratu na 2-1 po úvodním inkasovaném gólu prohráli ve skupině B ve Freiburgu překvapivě se Slovinskem 2-3 v prodloužení a nenavázali na výhru proti Dánům. Češi podlehli Slovincům na mistrovství světa poprvé v historii. Hrdinou vítězného týmu byl gólman Lukáš Horák, rodák z Mostu.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Nejvyšší teploty v tuto chvíli atakují nějakých 18 stupňů Celsia. Na horách se nám teploty pohybují okolo 7. Jinak počítejte s tím, že na východní polovině území dneska máme zataženo až oblačno. K večeru s výjimkou právě východu, tak by mělo být postupně polojasno, což se nám už asi plní. No a o něco vyšší teploty nás čekají i zítra. To jsou docela dobré vyhlídky. Hezký víkend a dobrou neděli. Kuba Urban za mikrofonem a k tomu samozřejmě další velké hity, jako vždycky u nás. Začínáme s Katy Perry.

Jo, jo, takhle vám hraje Hit Radio, přátelé, i v neděli odpoledne, 10 minutok po jedné hodině. Možná, že jste někde na výletě, možná, že si užíváte, i když užíváte v uvozovkách, rodinné návštěvy. Je pravda, že někdo to má hrát, to zas bych křivdil. No ale taky už si občas říkáte, no tak nic, dobrá návštěva ví, kdy má odejít, že? 10 minutek po jedné hodině odpoledne chtěl jsem vám jenom připomenout, abyste dneska nezapomínali na všechny Anetky, protože Anety mají dneska svůj svátek, jo? Já předpokládám, že minimálně jednu nebo dvě Anety určitě znáte. Tak protože už se to jako nedělá tak často, že byste si na ně vzpomněli, aspoň poslali nějakou krátkou SMSku nebo snad zatelefonovali, tak teď máte ideální příležitost a možná, přátelé, možná, jestli nás teď nějaká Aneta poslouchá, či snad vy nějakou znáte, možná bychom toho mohli využít. A která Aneta se první dopíše sem ke mně do studia na 777-937-777, ať už WhatsAppem nebo SMSkou, tak bychom jí mohli něco zahrát, když už má ten svátek. A vy na ty Anetky dneska rozhodně nezapomínejte. Mám pro vás další velké hity, dáme si jednu velkou klasiku za pár minut. Sixpence None the Richer, to jsou devadesátky jako vyšitý, dáme si Kiss Me, ale ze všeho nejdřív je tu Robin Schulz.

0: Psal se rok 1997, kdy Sixpence Non The Richer vydali tuhle legendu. Kiss Me. Posloucháte Hit Radio, hezkou neděli. Vám všem, kteří jste napříjmu a hlavně teda Anetám, já jsem slíbil, že když nějaká Aneta v rychlosti vezme telefon, napíše, tak tu první beru. Zkrátka, dneska mají Anetky svátek, vy na ně nezapomeňte, je 17. květen a prostě první bere, tak to je. Mimochodem, jako sešlo se vás dost. U některých se nejsem jistý, jestli jsou opravdu Anety, ale ne, dělám si srandu. Je tady třeba zpráva od Anetky, že by chtěla You Not Us, Diamonds, zrovna slavíme akorát s rodinou a chtěla bych poprosit o zahrání téhle písničky, poslouchám vaše rádio. Anet, díky, skvělá zpráva, rychlá reakce, ale ne úplně nejrychlejší. Tady Aneta, můžete mi zahrát něco na přání? Určitě můžeme, to zařídíme za chvíli. Tady další Aneta napsala, jestli by nebyly kabáti, díky moc. No ale já jsem říkal, že beru tu první, jo? A ta první napsala, ahoj, ahoj, dlouho jsem neslyšela Please Tell Rosie. Pamatuješ na to? Já jsem Aneta a dneska mám svátek. Tak jo, ale Farben a právě You Not Us, Please Tell Rosie, dáme si to úplně za pár minutek, jo? Tak dobře poslouchejte Hit Radio a stále hezkou neděli.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas.cz.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, Solunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
8: Gap. Individual style for every generation.

0: Kuchyně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Dotykem, pohybem i vlastním srdcem. Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
2: Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Vaše Hitradio v neděli odpoledne, teď krátce po půl druhé. No přátelé, musím říct, že samozřejmě včera se na to večer moc nedalo koukat. Jako o tom, jak hodnotí ten náš včerejší jako úplně zápas blbec, bych řekl, jak hodnotí třeba zahraniční tisk, k tomu se ještě dostaneme, ale já bych chtěl, aby tady zaznělo, že jako v tom asi pravděpodobně nejsme úplně sami, přátelé. Naši bratři Slováci hrají momentálně teď nějakou 31. minutu svého utkání s Itálií. Pravda, jsou na tom trochu lépe, ale 1-0 vedou nad Itálií a to Itálie má momenty, kdy je celkem zavře, takže uvidíme, jak se tenhle zápas bude vyvíjet. Souběžně hraný duel Velká Británie, Spojené státy. Tam byste si řekli, že to bude zcela jasná hra ve prospěch Ameriky. No, přátelé, je to 1-1 ve 32. minutě. Takže na tom mistrovství světa se to prostě ze začátku vyvíjí tak jako velmi zvláštně. Myslím si, že to není jenom to letošní, ale že už jsme toho byli párkrát svědky. Jestli dneska na odpoledne či večer nemáte program, je dobré připomenout, cože se dneska bude hrát. Čeká nás v podstatě takové jako rakousko-uherské derby, jo? Protože dneska spolu budou hrát Rakousko s Maďarskem, potom taky Dánsko se Švédskem, to je zase severské derby, no a večer proti sobě budou hrát Německo s Lotyšskem, no a ti, kteří nás včera porazili, to znamená Slovinsko, dneska ve 20 hodin a 20 minut se vydají vstříc utkání s Norskem. Ovšem vás samozřejmě budeme tady na Hitradio informovat a i vy si dneska můžete udělat takový hokejový program inu. Následujících 14 dní si klidně můžete udělat hokejový program. Další muzika, která je pro vás připravená v tuhle chvíli, tak to jsou Mirai a hrajeme to stále dokola. No, ona se to jmenuje dokola. Na chvíli letě.

0: čtvrté české klasiky, pořádně od podlahy, v pekle sudy válej, tohle jsou Kabáti. Tohle je taky samozřejmě pro Tomáše. Mimochodem, kdybyste chtěli vědět a byli jste někde v okolí Valmezu, od 23. do 24. května tam bude v parku, v Amfíku, ve Valašském Meziříčí Jonáškovo zábavné odpoledne. Je to speciální dobročinná akce, no a 23. května večer, těsně před 9. tam zahraje třeba i Turbo, takže se rozhodně můžete jít podívat. Mám pro vás další velké hity, které tady budou až do 14. hodiny. No, vybírám třeba New Radicals, to je zase z 90. jedna velká pecka, a taky Ella Henderson z Rudimental za zní už za chvíli.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim. CZ.
5: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Bjernsnově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
8: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.

Purple Disco Machine. Tohle je německý DJ a producent, kterému se víc než daří. Hypnotized, velký to hit. No a za chvíli tady máme druhou hodinu odpoledne. Vy posloucháte nedělní odpoledne u nás na Hit Radio, přátelé. Doufám, že si užíváte alespoň trochu sem tam nějaký ten paprsek slunce, který se dostane k vám přímo přes ty mraky, protože jako občas se to tak mihne. Za pár minut máme pro vás další čerstvé a aktuální zprávy, abyste věděli, co se

0: Je ve světě. No a velké hity třeba od Hunter X tady budou už za chvíli.
1: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radio. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
4: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: On air.
5: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Případné zavedení jednodenní dálniční známky s platností 24 hodin se vyžádá úpravy systému elektronických známek, prodejních kanálů i e-shopu. Bude se jednat především o softwarovou změnu, nikoli zásadní zásah do infrastruktury. Teď má platnost daný den do půlnoci. Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa dnes na tryzně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Současnou atmosféru ve společnosti přirovnal k době před nástupem nacismu. Vyzval lidi, aby nebyli lhostejní a bránili základní hodnoty a instituce. Češi chtějí žít zdravěji. S příchodem jara roste chuť více sportovat, lépe jíst nebo změnit každodenní návyky. Pokračuje ředitel společnosti Jan Michelfajt.
7: V první řadě je potřeba vůle udělat z toho zdravějšího životního stylu prioritu, protože bez toho to prostě nepůjde. Je potřeba z té změny udělat něco, čemu jsem ochoten věnovat čas i v případě, že ho mnoho nemám.
6: Nejvíce pod tlakem jsou podle průzkumu mladí. Starší lidé spoléhají více na vlastní disciplínu. No a hokejisté Buffalo ve druhém kole play-off NHL vyhráli v Montrealu 8-3 a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Pěti body se na výhře Sabres podílel obránce Rasmus Dahlin. Utkání naopak nevyšlo brankáři Jakubu Dobešovi, který inkasoval 6x z 33 střel. Za stavu 3-6 střídal.
3: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
0: Noc by měla být jasná až polojasná, výjimečně sem tam nějaká ta mlha, ale pozor na to, noční teploty se mohou dostat až k nule, tak s tím rozhodně počítejte. Zítra, tedy na začátku dalšího pracovního týdne, čekáme polojasno až oblačno, zejména v Čechách potom skoro jasno a nejvyšší teploty, ale ty budou příjemné, dostanou se až na 21 stupňů. Teď ale stále neděle, stále volný den a s vámi Hit Radio. Kuba Urban vás zdraví, no a dáme si jeden opravdu velký letní hit. Hit Radio. Já myslím, že už je totiž nejvyšší čas, jako říct tomu létu, hele, my jsme připravení, jo? Žijeme len raz, Ego a Robert Burian a za pár minut taky Hunter X. Zkrátka, velké hity, kde jinde, než u nás na Hit Radio. Hezkou neděli!

Tohle je Hit Radio a tohle byly Hunter X a i Golden. Za pár minut vás čeká další skvělá muzika, třeba v podání Lennyho Kravice. Ale teď už pojďme na Instagram, přátelé, doufám, že odebíráte Hit Radio, to je jasná věc, že jo? Ano, doufám, že ho odebíráte, šup na to, klikněte na sledovat. Ale zásadní je, že Instagram tento týden dokončil vlastně asi největší čistku ve své historii. Odstranil desítky milionů automatických účtů, botů, spamových profilů a účty, které takzvaně na uměle navyšují počty followerů. No a výsledek? I ty největší světové celebrity přišly během pár hodin o miliony sledujících. Tak nejvíc to postihlo Ariana Grande, minus 5,5 milionu sledujících. Taylor Swift, ta přišla o zhruba 4 miliony sledujících, Billie Eilish zhruba minus 1 milion a Adele půl míče. Což je teda jako hustý, ale daleko zásadnější, alespoň pro naše počty, mně teda vlastně přijde ta nová funkce, nevím, jestli jste si toho všimli, ale tam je úplně speciální nová funkce, tam jsou takové jakoby fotky ve zprávách, který jako vyfotíte a ani se vás to nezeptá, jestli jste to teda jako vyfotili dobře nebo ne. Je to nějaká nová aplikace, která je právě spojená s Instagramem a já teda musím říct, že je to jakási nová momentka, jo. A já vlastně vůbec nevím, jak to funguje, protože už jsem tam vyfotil několik fotek a zjistil jsem, že se to teda nějak postovalo, nebo podívejte se na to a případně mi prosím vás poraďte, protože já jsem v tom celkem bezradný. Abrakadabra, tady je Lady Gaga.

0: Tohle je vlastně asi nejznámější hit tohodle bouřilváka, tohodle rebela. Lenny Kravitz a jeho Fly Away, posloucháte Hit Radio. Za pár minut si dáme třeba Aviciho. Musím vám připomenout, že na našem YouTubeovém kanálu, na kanálu Hit Radia, najdete zbrusunový podcast, který se jmenuje Na jedné vlně. Na jedné vlně s Bárou Divišovou a tentokrát na trošku závažnější téma. Je to taková vlastně otevřená zpověď Latky Něrgešové, protože ona sama říká, po otevřené hlavě už život nikdy není stejný. Tak se na to určitě podívejte, protože je to velmi zajímavé povídání. Celý podcast Na jedné vlně s Bárou Divišovou najdete samozřejmě na hitradio.cz. No a další muzika už za chvíli.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Moje ruka!
4: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
5: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
6: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
7: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
8: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
7: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
8: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaká, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
7: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
9: Kam utíkáš?
10: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
9: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy.
10: A ty?
9: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
10: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
11: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
12: www.ham.cz.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
16: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jonas Blue and Jack and Jack. Hey, Christ, tohle je Hit Radio a tohle je dnešní nedělní odpoledne. Mně to nedá, já se k tomu ještě vrátím, k tomu včerejšímu jako hokejovému šoku trochu, protože nejenom my jsme z toho byli zaskočeni, jo, ta prohra v prodloužení se Slovinskem, ale tak nějak jako všichni z toho byli zaskočeni, dokonce spousta zahraničních novin a tisku píše o tom, že to je teda skandální prohra, že to Slovensko přirovnávají někam k Rumunsku a tak dál. Já bych řekl, že teda Slovenci včera vypadali jako daleko sportovněji, ale je to těžká prohra, pojďme si to říct na rovinu. Slovensko má totiž jenom 204 hokejistů a k Čechům by se vlastně nedostal asi nikdo. Jo, český hokej zkrátka zažil jednu z nejtěžších porážek své historie. Na mistrovství světa jsme tedy prohráli v prodloužení. No, výsledek toho včerejšího zápasu se určitě zapíše do hokejových dějin, to je víc než jasné. Byla to vlastně první porážka od Slovenska vůbec. Nicméně, byl to zápas blbec, řekl to i Radim Rulík, prostě ne vždycky se vám to povede a navíc je to začátek turné, jo? Já bych to zase tolik nepřeceňoval, nicméně, když si uvědomíte, kolik my máme skvělých hokejistů a kolik jich tady vychováváme a kolik vlastně lidí u nás hraje hokej, a když se podíváte, že podle Mezinárodní hokejové federace má Slovensko 204 registrovaných dospělých hokejistů a dalších jenom 190 hráčů v mládeži, no tak to vypadá prostě, pojďme si říct, no trošku jako blbě, no. Tohle už jsou Krištof a Hvězdáři a za pár minut další skvělá muzika a další velké hity, které vám budu servírovat tady u nás na Hit Radio. Jack Jones, anebo taky Shakira a Zoo. Mimochodem k Shakire, ona má na kontě novou písničku a není to jen tak ledajaká písnička, je to poměrně zásadní hit, který v následujících týdnech a měsících asi uslyšíme od rána až do večera. Vysvětlím vám to už za chvíli. Neděle odpoledne a taky Hit Radio.
1: Všechna ta slova, všechny ty kroky,
2: já si to pamätám celé ty roky.
1: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát, neuměl jsem ti říct,
2: že tě to bolí.

0: Tohle je novinka od Shakiry, i když v tomhle případě vlastně novinka už neplatí, protože tohle je vlastně ta nejposlednější písnička, kterou hrajeme od Shakiry, ale ona má novinku. Kolumbijská superstar Shakira a hvězda afrobeatu Burna Boy spojili síly v nové písni, která se jmenuje Dai Dai. To si prosím vás zapamatujte, Dai Dai. Uslyšíte to velmi brzo, hodně často. Je to totiž oficiální skladba mistrovství světa ve fotbale roku 2026. Takže skutečně propojili se dva hudební světy. Jako takhle, ta písnička je dobrá, jo, pojďme si říct. Je hodně chytlavá a navíc vůbec poprvé na finále mistrovství světa FIFA, které se uskuteční 19. července na velkém stadionu v New Jersey, nedaleko New Yorku, tak prosím vás, tam bude nová halftime show, to znamená poločasová show, a tam právě Shakira vystoupí. Bude to jako velkolepý. A já věřím, že vám to za chvíli poleze krkem, ta písnička, tak jenom abyste se na to připravili. Dua Lipa, Snow Patrols anebo Miley Cyrus. U nás na Hit Radio už za chvíli.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland. Když
2: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
8: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Brno 30.5.
9: Nová zbrojovka.
8: Oslavte s námi fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry.
9: Vstup 18.00.
8: Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
10: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci Vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
11: Hit Radio. It makes me feel alive.

0: budou 3 odpoledne, vy posloucháte Hit Radio, hezkou neděli. No a dáme si další velké hity, třeba od Neila Diamonda a Two Friends. Taky čerstvé zprávy se pro vás chystají, budou tady přesně za minutku.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
5: Pryč DPH! Pryč DPH!
6: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny auto.

0: pojištění.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května koaliční rada. Po dohodě v koalici pak předlohu dostane k projednání vláda. Ve svém nedělním videu na sociální síti to dnes oznámil premiér Andrej Babiš. Podle něj se uskuteční i veřejná debata s řediteli České televize i rozhlasu. Na dálnici D3 bude možné jezdit až 150-kilometrovou rychlostí do konce roku. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným. Co je cílem, vysvětluje mluvčí rezortu František Jemelka.
6: Pilotní provoz na D3 přináší první důležitá data o chování řidičů při vyšší povolené rychlosti, ale pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Bezpečnost zůstává absolutní prioritou, proto chceme projekt dále vyhodnocovat na základě reálných dlouhodobých dat.
5: Pilotní provoz byl spuštěn loni v říjnu mezi 84. a 131. kilometrem dálnice. No a oštěpař Jakub Vadlejch na úvod sezóny vyhrál meeting v Tokiu výkonem 85,24 metrů. Úřadující mistr Evropy hodil přes 85 metrů poprvé od olympijských her 2024 v Paříži, kde skončil těsně čtvrtý.
3: Hokejový servis Hit Radio.
5: Jeden z nejhorších okamžiků na reprezentační střídačce znamenala pro kouče Radima Rulíka historická porážka se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Utkání, v němž čeští hokejisté vybojovali na mistrovství světa pouze bod, označil v rozhovoru s novináři za velmi nepovedené. Dobře vnímá, že dvoubodová ztráta může být velkou komplikací v boji o postup do čtvrtfinále. Dnes má česká reprezentace volný den, zítra je čeká Švédsko.
7: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: No, teploty v noci by mohly klesnout znovu k nule, tak buďte na to připraveni, nejnižší teploty 5 až 0. Ale přes den, zítra se začátkem nového pracovního týdne, teploty až 21 stupňů, mělo by být polojasno až oblačno a zejména v Čechách po ránu skoro jasno. Teď už je pár minut po 15. hodině, já jsem Kuba Urban a tohle je Hit Radio. Čeká nás Neil Diamond a Two Friends a taky LP. Hit Radio. A s radostí vás zítra, za chvíli vás vezmu zhodnotit Eurovizi, jo? Jak jsme na tom vlastně byli? Tak hezkou neděli.

Tohle je skvělá LP a Lost on You a tohle je Hit Radio. Máme za sebou jednak ten nepodařený zápas proti Slovensku, na ten bych zapomenul, ale máme za sebou taky finále Eurovize. No jo, a my jsme drželi palce a ono to, jako trochu to nevyšlo. Zase na druhou stranu prostě buďme rádi, že jsme se kvalifikovali do toho velkého finále. Už to je docela velký úspěch. To znamená, že vám oficiálně můžu říct, že Česko včera na tom velkém finále Eurovize skončilo 16. No a našeho zpěváka Dana Žižku zradil kameraman. Normálně to trošku pokazil. Co trošku? Já bych řekl, že docela dost to pokazil. A samozřejmě ten výsledek pro diváky, kteří se na to dívali jako v televizi, tak asi nebyl úplně takovej. Navíc taky od diváků vlastně ze všech ostatních evropských zemí jsme ani nedostali tolik hlasů. To poroty, odborníci byli daleko štědřejší. Dokonce chvilku, myslím si, že po třech hlasováních jsme byli na druhém místě. No a pak už jsme se lehce propadli. Zásadní je, že Eurovizi úplně poprvé vyhrálo Bulharsko. A jestli vám nic neříká Bangaranga, tak si myslím, že v budoucích měsících o tom hodně uslyšíte. Je to teda totálně chytlavý. Zpěvačka, která to vyhrála, se jmenuje Dara. Vypadá tak, že je to skoro hollywoodská hvězda, jo? Je hodně podobná, nevím, taková míchanina Dua Lipa, Rihanna, prostě je to atraktivní dáma, pojďme si to říct na rovinu. A Bangaranga je prostě taková hodně střeštěná píseň, tohle prostě na Eurovizi funguje. Takže vítěze máme, my se samozřejmě můžeme soustředit zase třeba na příští rok, ale myslím si, že Dan Žižka za mě tam odvedl jako skvělou práci a to vystoupení bylo jako snový a silný. Tady už je další skvělá muzika, tady jsou Four Non Blondes a za chvíli Luis Capaldi. My jsme nedělní Hit Radio. Dobré odpoledne.

0: s Luisem Capaldim u nás na Hit Radio a s dalšími velkými hity už za chvíli. Sami si to, přátelé, zkuste, když se řeknou 90. léta, devadesátky, jaká muzika se vám vybaví, spíš jaká první písnička se vám vybaví, protože podle leckterých průzkumů je to tahle. Ano, Head Away a What Is Love, to si dáme už za chvíli a taky doporučuju poslouchat naše Hit Radio 90, které naladíte v dabu po celé republice a tam hrajeme devadesátky od rána až do večera. Tak jo, připravte se na to, hezké odpoledne.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo, spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nic co navíc.
4: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili receptury. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
5: Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Festival Ibérika přiváží hvězdu flamenka Jerónima Maju. 20. června na hradě Špilberg v Brně. Přijďte zažít pravé flamenko. Iberica.cz.
7: Koupelny kuchyně.
8: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio dohrává oslavenec tohoto týdne, dohrává Tomáš Klus, který měl 40. Takže Tomíku, ještě jednou trošku zpětně, ale přejeme jen a jen to nejlepší. Posloucháte nás právě teď za volantem, přátelé. Míříte třeba z víkendu někam domů, neděle. Hele, houstne, samozřejmě provoz na silnicích. Všechno víme, kdyby náhodou něco, dejte vědět na 777-937-777. Ale říkám to úplně z jiného důvodu. Nový průzkum o řízení potvrdil, že písně Taylor Swift prý pomáhají řidičům lépe se soustředit na cestu. Fakt, lepší koncentrace, celkově lepší vnímání bezpečnosti. Takže, pánové, v kamionech zejména, slyšeli jste to, jo? Žádný Abraxas, žádný AC/DC. Měli byste tam hodit Taylor Swift a troubit si možná i do rytmu? Jdeme si to zkusit. Podle toho žebříčku dokonce nejvíc bezpečnostních bodů získala píseň Anti-Hero. Tak schválně, jo? Anti-Hero hraju právě teď. Tohle je Taylor Swift, tohle je Hit Radio a vy posuďte, jestli se soustředíte na cestu.

0: Tohle byl u nás na Hitrádiu Enrique Iglesias a za pár minut vás čekají další velké hity. Třeba si dáme ATC a vzpomeneme na dobu, kdy jste třeba chodili na diskotéky, tohle se jako hodně hrálo. Mimochodem, tenhle motiv se taky několikrát vrátil zase v čase zpátky. Nechci říct, že byl vykradený, ale tak vrátil se. Ale ATC ho taky nemají úplně původně, nejsou to autoři. Originálně je to dokonce nějaká písnička z Ruska, no jo. Tak dáme si je už za chvíli na Hitrádiu.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Konečně jaro. Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z 5 odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
6: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Za chvíli budou 4 hodiny odpoledne, s vámi je neděle, s vámi je Kuba Urban a také Hit Radio. No a dáme si další velké hity, jasně, One Direction, One Way or Another. A nebo taky jeden skvělý duet, a to už za pár minut. Chystáme i zprávy, budou tu za minutku.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Dovedete si představit život na vozíku nebo život bez zraku? Přijďte na akce Roztoč to a neboj se mě v rámci kampaně Brno bez bariér. Roztoč to 21. května v Bjernstnově sadu od 10 do 17 hodin. Neboj se mě 26. května na Moravském náměstí od 10 do 17 hodin. Více na zdraví.brno.cz.
7: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
8: Partners Banka.
7: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
3: On air.
6: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun projedná v pondělí vláda. Podpořit by mohla i návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. V souvislosti s evropskými předpisy navrhne změny u trestných činů proti životnímu prostředí.

0: Všichni klatovští cyklisté zajásají. Otevřela se tam totiž dlouho budovaná cyklostezka na trase Klatovy Chaloupky. Co dalšího město plánuje, řekne jeho mluvčí Radmila Nagovská.
1: V dalších letech je plánována navazující etapa projektu, která zahrnuje rekonstrukci místní komunikace směrem na Chaloupky, včetně bezpečného napojení cyklostezky. Cílem budoucího řešení je zajistit, aby cyklisté nemuseli nebezpečně překonávat frekventovanou silnici.
0: A zároveň nejen jim, ale i chodcům má celkově usnadnit pohyb mezi těmito lokalitami. Mezi čtyřmi vážně zraněnými v Modéně, kde v sobotu najel muž autem do lidí, jsou i dva cizinci, německá a polská turistka. Pravděpodobný pachatel, k jehož dopadení počinu pomohli kolem jdoucí, byl obviněn z pokusu o zabití. No a kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru v Brandenburgu šestý v závodě na 500 metrů. Na rozdíl od minulého týdne, kdy dojel v Segedu třetí, tak mistr světa v této disciplíně na medaili nedosáhl.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Zítra nás čekají teploty od 16 do 21 stupňů. Počítejte s tím, že zejména po ránu a v Čechách bude skoro jasno. Odpoledne a na večer se na západě místy vyskytnou. Sem tam nějaké ty přehánky, ale jindy očekáváme jenom výjimečně. No a skvělá muzika je připravená i po 16. hodině. S vámi je Kuba Urban a dáme si One Direction a za chvíli Evu Farnou a Mirai.

0: Novinka v našem vysílání a skvělý to duet. Eva Farná a Miraj a jejich Vzpomeneš si. Hezkou neděli vám všem. Je neděle, čas bilancovat, co zásadního se za poslední týden stalo. A protože některé zprávy jsou důležité, některé zajímavé a některé prostě jenom existují, tak si myslím, že je nejvyšší čas.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Ano, je tady nejzbytečnější zpráva tohoto týdne, přátelé. Tentokrát míříme do Číny. Konkrétně do Kantonu, kde se rozhodli vyřešit problém, který nás všechny bez pochyby dlouhodobě trápí. No, není to doprava, nejsou to ceny bydlení, ale je to otázka, jestli váš dimsum knedlíček vyrobil člověk anebo stroj. Ano, vážně. Tamní pravidla mají nově rozlišovat, jestli jsou tyhle oblíbené knedlíčky dělané ručně anebo automaticky, protože evidentně nestačí, že knedlíček dobře chutná. Potřebujeme k němu i kompletní životopis, kdo ho kdy mačkal, jak ho tvaroval a jestli u toho měl emoce a nakonec jestli knedlíček prošel lidským dotykem. Ale já to vlastně chápu. Kolikrát jste si sedli k obědu a říkali si, tyjo, to je dobrý, ale cítím z toho takovou jako strojovou prázdnotu, že jo? No jo, tak jo. Vyhlašujeme nejzbytečnější zprávu tohoto týdne. Knedlíček musí přiznat, kdo je jeho otec.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: neděle a takhle chutná neděle u nás na Hitrádiu s Kylie Minogue, It's in your eyes. Za chvíli vás čekají další velké hity, bude tady Bruno Mars, budou tady Imagine Dragons, anebo Kateřina Marie Tichá. Zničená zem je skvělá písnička. S Kateřinou jsem teď nedávno jezdil na kole. Fakt! Podívejte se na YouTube Hitrádia. Byl to skvělý rozhovor přímo za jízdy. A Káťa mimochodem řekla, že si koupila nové kolo a dřív se bála na kole jezdit. Tak hezkou neděli u nás na Hitrádiu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
8: Tři sestry Opener Tour 2026. Brno 30.5. Nová zbrojovka. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 18.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
9: Když slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
10: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Zničená zem, Kateřina Marie Tichá, takhle vám hraje nedělní odpolední Hit Radio. No a za pár minut si dáme třeba Rihanu. Je to vlastně celkem smutná zpráva, ale tak měl bych vás asi o ní informovat, protože věřím, že jste třeba sledovali ten příběh toho kitovce Timmyho, jo? Uhynula verliba, kterou vyplavilo moře u dánského ostrova, je opravdu keporkak přezdívaný Timmy. Předtím několikrát vlastně uvízl v německém pobřeží, o tom jste určitě slyšeli, dokonce se to řešilo i na české vládě, že mu jako nemáme jak pomoct, no ale... Čerstvá zpráva, ono je to nějakých 20-15 hodin zpátky, co se to potvrdilo, tak keporkak Timmy opravdu nepřežil, jo? Potvrdil to dánský úřad pro ochranu životního prostředí. Bezvládné tělo verliby bylo nalezeno zhruba 2 týdny poté, co ho po několika denní záchranné akci dobrovolníci odtáhli do Severního moře, ale už vlastně opravdu není žádná naděje, protože prostě ho to vysílilo natolik, že už to dál nezvládlo. No. I takové věci se dějí, já vím, že na to odborníci upozorňovali, ale jsou to prostě věci, které se nám neúplně dobře poslouchají, ale tak jenom abyste měli informace o tom, co se s ním vlastně nakonec stalo. Takže i když už to vypadalo na šťastný konec, tak to nakonec nedopadlo. Emptiness Machine, tohle je další muzika, tohle jsou Linkini, za pár minut Rihanna a Calvin Harris.

0: Neděle, doufám, že odpočinková, anebo pokud jste na cestě, takže jste už načerpali ty endorfínky a že nemáte zatím žádné myšlenky na to, že zítra je to pondělí. Pro Krista ne, že bych vám to chtěl připomínat, jo. Ale tak no, uvidíte zítra ráno, se podíváte do kalendáře. Další velké hity mám pro vás připravené i po 4:45. Dáme si Edda Sheerana. Tohle je jeho píseň Castle on a Hill. Mimochodem, Ed Sheeran má novou písničku. Je to spolupráce s holandským DJem Martinem Garrixem. A myslím si, že takhle velké a silné spojení nám založilo na další nový hit. No uvidíme. Zatím je to věnku jenom pár dní a už to má miliony zhlédnutí na YouTube.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
2: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
3: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
4: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
4: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
5: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
6: Hit Radio.
7: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Rádia. Hokej je lepší s Hit Rádiem.
8: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
9: Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Icon Pep. I love it. Tak tohle. Hrajeme těsně před 17. hodinou. Hezkou neděli a dobré odpoledne. Posloucháte Hit Radio a já vám už za chvíli nabídnu další velké hity. Třeba Black Eyed Peas anebo Robin Schulz. A zprávy už za minutku.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
1: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovalá. Teď čekají restaurátorské práce. Policie to dnes dopoledne oznámila na síti X. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku podle kriminalistů 35-letý muž. 3D tisk se v Česku využívá už i při operacích. Specializují se na ně v Ostravě. Tam vznikají troj.

0: rozměrné modely orgánů a kostí pro plánované a náročné zákroky. Jak to celé funguje, řekne mluvčí fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.
1: V praxi to funguje tak, že zástupci chirurgické kliniky nashromáždí potřebná data z CT vyšetření a magnetické rezonance konkrétního pacienta a podle nich vytvoří grafický model, který pak pošlou na Vysokou školu báňskou. Délka tohoto procesu se podle náročnosti pohybuje od 30 minut do 10 hodin.
0: Chirurgové tak získají velmi dobrý přehled o tom, co je čeká na sále. Česká televize a Český rozhlas by měly podle většiny lidí nadále plnit zpravodajskou roli a informovat o veřejném dění. V průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz to uvedlo 83% občanů, a to i včetně většiny voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. No a hokejisté Buffalo ve druhém kole playoff NHL vyhráli v Montrealu 8-3 a vynutili si rozhodující sedmý zápas. 5 body se na výhře Sabres podílel obránce Rasmus Dahlin. Utkání naopak nevyšlo brankáři Jakubovi Dobešovi, který inkasoval 6x z 33 střel. Za stavu 3-6 střídal.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Zítra nás čeká polojasno až oblačno, zejména v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer potom na západě místy se vyskytnou přehánky, ale bude to jenom výjimečné. Na východě a severovýchodě republiky zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Ale pozor, teploty až 21 stupňů. Neděle pokračuje, 2 minutky po 17. hodině s vámi je z Hitrádia Kuba Urban, hrajeme Black Eyed Peas a za chvíli Hobby Horsing.

Robin Schulz a Speechless, to je takový ten stav, když jste zkrátka úplně beze slov. Možná, že jste se někdy ocitli speechless, když vám někdo říkal o hobby horsingu, jo, že už jste vlastně říkali, tak tyjo, tak na to asi nemám co říct, no. Já patřím asi mezi ty, kteří se tak jako nenápadně usmívají pod fousky, myslí si o tom svoje, ale přátelé, teď jako uznale, jo, musím říct, že je třeba asi hobby horsing začít brát vážně, jo, protože v brzké době, letos v létě, se tady v Česku chystá velká akce, a to mistrovství Evropy. Hobby horsing je zkrátka takový jako sport, který když chcete soutěžit, tak nepotřebujete mít živého koně, ale stačí vám umělý kuň, jo? V Česku je čím dál tím populárnější ten hobby horsing a z té původně asi hry se vyvinul ve sport z prvky atletiky a gymnastiky. Opravdu stačí jenom taková látková hlava koně, která je na tyči, která je zároveň hračkou, ale i sportovním náčením a nebo módním doplňkem. A v České republice se víkend co víkend pořádají desítky soutěžních i nesoutěžních akcí a jak jsem říkal, právě už brzo v létě se tu chystá i velkolepé mistrovství Evropy v hobby horsingu. Takže přátelé, začněte to brát vážně, jo, tenhle sport. Já jsem si ještě jako říkal, já mám rád třeba kapibary, jo, jako zvířátko, je mi to sympatický to zvíře. Jestli bychom si nemohli udělat nějaký prostě kapibaří hobby horsing, jo, nebo jak by se to jmenovalo, jako hobby kapibařík, nebo něco podobného, víte, jo, že bych jenom se válel a přežvikoval bych. To by se mi celkem líbilo. Tady je Alex Warren a tady je Hit Radio.

0: pondělní odpoledne trávíte u nás na Hitrádiu ve spolupráci s Coldplay a BTS, jejich My Universe. A u nás na Hitrádiu vás zásobujeme hezky od rána do večera velkými hity a ani následující minuty nebudou jinak. Hozier nás čeká novinka od Rehaba, ale pozor, taky činasky. Jedna drobná paralela by tu byla. Činasky budou mít poměrně náročné léto, vydávají se na další turné, plus k tomu spousta festivalů, kde je uvidíte. A tuhle hitovku uslyšíte u nás už za chvíli. To musíte zažít se Slevomatem na Hitrádiu. I dneska tady máme Richarda ze Slevomatu, který testuje zážitky a točí videa. Richarde, dneska mám chuť, že bychom si mohli dát nějaký takový historky z natáčení. Co myslíš? Třeba řekni to, co jsi mi říkal teďkon mimo éter.
1: Ahoj, myslíš ten Cybertruck?
0: No jasně.
1: No tak jsem během natáčení málem naboural Cybertruck.
0: Ale co pak? Nefungovaly brzdy?
1: No nebo jako asi fungovaly, ale já jsem zvyklý, když takhle testujeme auta, tak to jsou většinou sportáky jako Ferrari, Lambo, takový ty lehký motokáry. Hmm. No ale Cybertruck, on jede stejně jako ty sportáky, to zrychlení je nesmyslné.
0: No a to zpomalení, to je blbý, že jo? No, tak když je to strašně těžký auto.
1: No a já jsem to strašně rozjel, že těsně před zatáčkou dám plný brzdy. Tak jsem dupnul na ty brzdy a to takhle letělo dál ven z té zatáčky. Teďka Ukrajinice fotograf, vevnitř ten majitel, kameraman. Já jsem se fakt jako bál, co se stane. A teďka Cybertruck, kámo, ten byl třeba jeden v Česku, to se nedoplatíš.
0: No a ty musíš prozradit, jak to dopadlo.
1: Jako dobře nakonec, ale fakt těsně. Trochu jsem to tehdy fakt jako přehnal, jo. To video, když tak najdete na Slevomatu u té nabídky, můžete se podívat.
0: Vřele to doporučuju, jo. To musíte zažít, stejně jako Richard. To musíte zažít. Adio.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.

0: www.levnězčiny.cz.
1: Kam utíkáš?
2: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
1: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
2: A rolety mají taky?
1: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
2: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
3: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
0: www.h+m.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

My jsme Hit Radio a za pár minut vám nabídneme třeba One Republic, nebo taky Benson Boone bude hrát. Jedna velká věc se povedla, ona je teda asi zásadnější v tom kruhu gamerů, kteří hrajou na počítači a milujou Kingdom Come. Věřím, že i když jste světem počítačových her jaksi nepolíbení, tak někdy jste název Kingdom Come asi slyšeli, jo? Protože od 20. do 27. dubna šlo koupit tu hru, původní Kingdom Come Deliverance, s výraznou slevou. A tvůrci k tomu slíbili, že za každou prodanou kopii za toto období přispějí $1 na opravu hradu Pirkštejn, jo, který je samozřejmě i v té hře. To znamená na opravu reálného hradu Pirkštejn, který je tady na území republiky. No a jak to dopadlo? Tisková zpráva mluví o tom, že díky úžasné komunitě na zachování tohoto hradu bylo věnováno více než tada, $65,000. To znamená, to je téměř 1,4 milionu korun. To znamená, že to opravdu dopadlo dobře. Takže oprava bude a 1,4 milionu si myslím, že alespoň na záchranu toho hradu Pirkštejn rozhodně bude stačit. Myslím si, že jsou to dobré zprávy. Takových je prostě jako po světě dost a měli bychom je nacházet a měli bychom je hledat. Run, run, run. One Republic právě teď a Benson Boone a jeho Beautiful Things za pár minut.

Hit Radio City Brno. Je suis désolée.

0: Psal se rok 2005, kdy Madonna vydala svoji desku Confessions on the Dance Floor a byl to fenomenální návrat tehdy a na té desce jste našli i písničku Sorry. No a teď si představte, že jsme se posunuli o 20 let dál, Madonna je stále obrovská hvězda a vydává novou desku, která se jmenuje shodou okolností úplně stejně, Confessions on a Dance Floor, akorát má podtitul číslo 2. To znamená, že Madonna se opět vydává na taneční parkety a už jsou venku 3 nové singly Madony. Možná, že to nebude takový úspěch jako to původní Confessions on a Dance Floor, ale zase, přátelé, pojďme si rovnou říct, protože ta dáma je prostě absolutně nezničitelná. 67 let a vydává prostě taneční pecky, její videoklipy jsou úplně jako geniální a prostě jako Madonna je nezničitelná. Za pár minut vám dám Davida Guettu, taky Mirai anebo Leony, no a taky se s váma rozloučím, přátelé, 6:45, to znamená nejvyšší čas vám říct, užijte si zbytek víkendu, hele, krátí se to, je to už asi zhruba takhle malinko z toho víkendu, jo? Ale zvládněte toho, jo? Pondělí přežijeme, úterý, středu, čtvrtek, pátek a pak už to tady bude zase. Kuba Urban se loučí, zase někdy na Hit Radio.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
7: Siko, koupelny, kuchyně.
8: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
2: Partners Banka.
1: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
3: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
4: Gap. Individual style for every generation.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Případné zavedení jednodenní dálniční známky s platností 24 hodin si vyžádá úpravy systému elektronických známek, prodejních kanálů i e-shopů. Bude se jednat především o softwarovou změnu, nikoli zásadní zásah do infrastruktury. Teď má platnost daný den do půlnoci. Praha i nadále zůstává atraktivní destinací. Od začátku roku ji totiž navštívilo přes 1 600 000 turistů. A to je o 5% více ve srovnání s minulým rokem. Jací turisté nás navštěvují nejraději, prozradí mluvčí Praxity Tourism Klára Janderová.
2: Za první čtvrtletí letošního roku se do Prahy vydalo nejvíce zahraničních návštěvníků z Německa, Velké Británie a Itálie. V meziročním srovnání v prvním čtvrtletí roku nejvíce vzrostl počet turistů z Irska. Během prvních 3 měsíců roku jich do Prahy zavítalo o 75% více než v loňském roce.
1: Češi tvoří stabilně pětinu všech návštěvníků. Oštěpař Jakub Vadlejch v úvodu sezóny vyhrál meeting v Tokiu výkonem 85,24 metrů. Úřadující mistr Evropy hodil přes 85 metrů poprvé od olympijských her 2024 v Paříži, kde skončil těsně čtvrtý.

0: No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Nejvyšší teploty mají být v rozmezí 16 až 21 stupňů, na severovýchodě kolem 14.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.
2: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
1: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
2: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
3: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšířil Loměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.

0: krátce za hubičku CZ.
1: Když slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
4: Hit Radio. Come on, let's do this gig.

0: Hit Radio City Brno.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
0: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
4: Partners Banka.
3: Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.

0: there's no going back.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo, spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
3: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Brno 30.5.
4: Nová zbrojovka.
3: Oslavte s námi fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry.
4: Vstup 18.00.
3: Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
1: Hit Radio. Hit Radio.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Words like violence break the silence. Come crashing.

Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
5: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
8: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kdež tam Gastum bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
1: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas.cz.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
5: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a unikv. Už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellnesskuřim.cz.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kdež tam Gastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
1: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5. Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
2: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
1: Hotel Pegas.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel.cz.
4: Hit Radio City Brno. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.

0: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
1: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hey, this is Ava Max.
7: All the hits.
3: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. Maximus.infinite.com

0: Vildovi Vili. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu. S

0: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
1: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
2: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Hit Radio City Brno. Tohle vám hrajeme nově.

0: Radio City Brno. Hit Radio City Brno.
1: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
2: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
0: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.